Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
0: To je Blaníček.
2: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a poš...

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání,

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom věd. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi

nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, prosím proměni s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

když bys okem jednou řík, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že

0: housličky, na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: Ale snažil se.
4: Dokonce i na basu slově.
5: To si radši zaspíváme.

0: Český blaník.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze. Jenže

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hranáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: Tak to byl Honza Kalousek, Hvězdy se mění. Je tu 6. hodina, s vámi už je Veronika Rážová a před námi další české písničky, které já doufám, že ne asi, ale zcela jistě máte rádi. Třeba Vašek Neckář.
1: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano, mám trochu trému už teď.
0: Těšit se můžete i na Ivetu Bartošovou, Víš lásku.

0: Už za chvíli tu budou zprávy s Monikou Holubovou, ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnešní počasí bude doslova podzimní. Během dne se dočkáme nejvyšších teplot mezi 18 až 22 stupni Celsia, na severovýchodě země jen do 19 stupňů. Na horách bude kolem 14. Ráno a dopoledne převážně zataženo, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Během dne potom méně oblačnosti. Ojediněle se ale během dne také mohou vyskytnout bouřky. Tak s tím počítejte a vybavte se deštníkem. Jak už jsem říkala, za chvilku zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písniček.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertas+.cz. intertas+.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Písnička na přání.
9: Udělejte někomu radost a pošlete mu písničku, kterou má rád.
8: Poslouchejte Český Blaník
9: a dozvíte se víc.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel se v podvečer sejde na Pražském radě s premiérem Andrejem Babišem. Jednat budou o zahraniční politice, aktuálních tématech a také o své účasti na valném shromáždění OSN. Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovícké katedrály, kterou se mají oba politici účastnit jako klíčníci. V Praze dnes začíná první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Jeho součástí bude i mezinárodní summit, který se zaměří na to, jak geopolitika a nástup umělé inteligence mění evropskou konkurenceschopnost. Akce nabídne debaty, workshopy i výstavy. Autoservisy se potýkají s nedostatkem specialistů na elektroauta. Absolventi středních a vyšších odborných škol totiž stále nestačí pokrýt potřebu. Autoservisy proto na výuce spolupracují se samotnými školami. Kromě praxe pak po škole nabízejí studentům taky zaměstnání. No a v Litoměřicích pokračuje jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Nabízí sortiment pro zahrádkáře i kulturní program. Jak výstava vznikla, přibližuje ředitelka městských kulturních zařízení Michála Mokrá.
10: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název veletrhu Zahrada Čech, nesla název oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
0: Výstava Zahrada Čech potrvá v Litoměřicích ještě do středy. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Moni, děkujeme za aktuální zprávy a teď už další české písničky. Za chviličku One Man Show Foundation, Václav Neckář nebo Marta Kubišová.

0: Tak si představte, že tahle písnička Cizí zeď od One Man Show Foundation, za kterou stojí známý Kazma, takže vlastně dá se říct skoro slaví, protože 13. září roku 2018 byla vydána, dneska máme 14., takže den sem, den tam. Tento den vyšel v roku 2018 videoklip, který za několik hodin vystřelil hodně vysoko a umístil se do kategorie trendy. Po necelém dni už dosáhl v trendech číslo 1 a tuhle pozici si udržel opravdu poměrně dlouho. Za týden po vydání měl klip na YouTube 1,9 milionů zhlédnutí. Jinak ještě prozradím, že tahle písnička vlastně bojuje proti kyberšikaně a nenávisti na internetu. A dá se říct, že úspěšná je stále. Tak to bylo něco o písničce od Kazmy. Teďka se podíváme, co nás tu čeká v následujících minutách. Za chviličku se budeme věnovat pejskům a do té doby si dáme Dana Landu, Petra Nováka a nebo Ivetu Bartošovou. Posloucháte Český Blaník a vám přeju krásné ráno.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém Blaníku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla krásná Karavana mraků v podání Dana Landy. No a pojďme se teď věnovat pejskům. Tentokrát si představíme další plemeno a tím je belgický ovčák. Ten má za sebou víc než 100 let historie. Jeho kořeny sahají, jak už sám název napovídá, do Belgie, do konce 19. století, kde původně pomáhal hlavně pastevcům hlídat stáda. Postupně se ale ukázalo, že je mimořádně chytrý, rychlý a taky dobře cvičitelný. A tak našel uplatnění také u policie, armády nebo záchranářů. Belgický ovčák má 4 varianty, které se liší především srstí a zbarvením. Dnes je asi nejznámější krátkosrstý Malinois, doslova nabitý energií. Zkrátka pejsek, který kdysi hlídal ovce, ale dnes zvládne práci, na kterou by leckdy jeden lidský životopis nestačil. Tak to bylo něco málo o plemeni belgický ovčák. Pokud ho zvažujete, určitě nebudete litovat a navíc bude velkým pomocníkem. Před námi už jsou další české písničky. Za chviličku Karel Gott s Marcelou Holanovou a nebo Kateřina Marie Tichá a její plamen.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je Nová zelená úsporám.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: České písničky, které máte rádi.
20: Na rádiu Český Blaník.

0: Bosorka od Elánu na Českém Blaníku, 6 hodin 41 minut a my jdeme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A nejdeme na něj jen my spolu. Pomůže nám Martin Laco, tedy meteorolog, který určitě ví, jaké je aktuální počasí. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak aktuálně máme zataženo nebo skoro zataženo a místy se vyskytuje déšť, přehánky nebo i mrholení. Teploty jsou díky oblačnosti a srážkám vzácně vyrovnané a pohybují se většinou od 16 do 12 stupňů Celsia.
0: Tak my moc děkujeme za informaci a ještě nám prozraďte, jaký bude zbytek dne.
2: Dnes čekáme ráno a dopoledne ještě převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, v severozápadní polovině Čech strážky čekáme jen místy a vyskytne se tam i zmenšená oblačnost. Ojediněle se dnes může vyskytnout i bouřka. Během dne budou od severozápadu strážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou na 16 až 19. Foukat dnes bude místy mírný, západní až severozápadní, k večeru až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak my moc děkujeme a za hodinu se opět přihlásíme na slyšenou.
2: Na málo na slyšenou.
0: A pokračujeme dál už za chviličku Projektil anebo Ladislavo Vodička na Českém Blaníku.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
9: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s ptákem.
8: Najdete na levnekřížovky.cz.
9: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.
10: Kráva, kráva, kapr, kapr.
11: Kapr, kapr, husa, husa.
12: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v

0: Volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
4: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

0: Dobré ráno, tak to je Projektil a zahrada ticha na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A pojďme si připomenout, že letní koncerty Českého a Blaníku, tedy Českého Blaníku a Blaníku stále pokračují. Tedy letní koncert Rádia Blaník, ten další, se bude konat už tento pátek, 18. září. A vyrážíme za vámi tentokrát do Čáslavy. Začátek je naplánovaný na 5 minut před 5 odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova a těšit se můžete na vystoupení Janka Ledeckého, Olinky Lounové, Vojty Nedvěda a také naší blanické kapely. Stejně jako při předešlých termínech ani tentokrát se vstupné neplatí, ale navíc můžete získat i tentokrát sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám už teď přináší hezké peníze a jednomu z vás 27. září přinese dokonce rovných 100 000 korun. Tak není to krásné? Já si myslím, že rozhodně. Takže zapište si do kalendáře pátek 18. Čáslav za 5 minut 5 náměstí Jana Žižky z Trocnova. Tam byste rozhodně neměli chybět a pokud dorazíte, rozhodně si to užijte. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Třeba Mandraže a nebo Lucka Vondráčková.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Hledá se žena, tak to byly Mandraže na Českém Blaníku. 7 hodina je tu a my nic nebudeme hledat. My máme naprosto jisto v tom, co tu bude mezi 7 a 8. Tak třeba kapela Slza, Holomráz. Těšit se ale můžete i na Lucii, Amerika. A zaspívá i Lucka Bílá. Už za chvíli nejnovější zprávy, ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že se nám poměrně ochladí a dnes budeme skutečně potřebovat deštník. 18 až 22 stupňů jsou denní maxima, na severovýchodě jen do 19, na horách do 14 stupňů Celsia. Očekávejte především dopoledne zataženost deštěm a přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat a přeháněk také. I tak se občas někde mohou vyskytnout i bouřky. Za chviličku Monika Holubová a zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ve sporu nejvyšších ústavních činitelů týkající se zahraniční politiky nastal posun. Na příštím summitu NATO bude Česko jako hlava delegace reprezentovat prezident Petr Pavel. České televizi to potvrdil premiér Andrej Babiš.
1: No samozřejmě, když jsem to řekl, tak ano.
2: Já už to nechci řešit. Já myslím, že my musíme mít ty 2%.
0: Babiš změnu vysvětluje tím, že se už vláda nechce s hlavou státu o účasti přijít. Sám prezident toto rozhodnutí uvítal. Příští summit NATO se v Tiraně uskuteční buď na podzim 2027, anebo na začátku roku 2028. Právě dnes startuje 10. ročník akce Pěšky do školy. Podle organizátorů má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je tak dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Do akce se můžou zapojit školy i jednotlivé třídy. K pátku bylo přihlášených asi 550 škol. Farmáři stále čekají na stovky milionů na ochranu chovů před vlky. Ministerstvo totiž pozastavilo platby, protože vyčleněný balíček z rozpočtu je už rozebraný. Řádově jde o stovky milionů. Kromě opatření proti vlkům ale program zahrnuje také úhrady za omezení těžby anebo chovu ryb v chráněných oblastech. Americký prezident Donald Trump hodil drahou naftu na Ukrajinu. Prezidenta Zelenského vyzval, aby Ukrajina zastavila útoky na ruskou ropnou infrastrukturu. Podle Trumpa vedou ukrajinské údery k nedostatku paliva s dopadem po celém světě. Bylo to přitom Rusko, které v roce 2022 rozpoutalo válku na Ukrajině. Tolik zprávy na Českém baníku a teď už je tu Veronika Rážová.
3: Rádio Český baník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Tak to byla Monika Holubová a nejnovější zprávy a teď už další české písničky. Petr Rezek anebo kapela Slza. Holomráz na Českém blaníku.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je kluků 15 let, a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vině, chtějí zápasit. I knoflík, jenž jim schází, si přišívají dne. Když první láska vchází, když je kluků.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidím poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

0: Českém Blaníku.
1: Kapela Lucie a Amerika nám právě teď dozněla a před námi už je písnička dne. Za chviličku si dáme Brontosaury a jejich jednu z nejslavnějších Stánky. No a právě nás zajímalo něco o téhle té písni. A tak jsme se ptali tehdy Františka Nedvěda.
2: No, já jsem u toho přímo nebyl, protože to napsal Honza, ale já s toho cítím takovou tu myšlenku, jak třeba i na portách postávali takový ty hloučky u těch prodejních stánků na párky, na pivo a takovýhle. A že možná tam někde to vzniklo, že tam byla nějaká třeba smutná holka, která tam stala jen tak o samatě a Honza má velkou představivost, tak si třeba k tomu vymyslel právě slova ke stánkům a že to je vlastně i takový docela poučný text, jestli to teda lidi tak všeobecně vnímají, já to tak vnímám, že to je takový upozornění na to nebezpečí, jo. Že holka, která nemá kam jít, dneska by se představilo, že všechny holky mají dneska kam jít, ale když to vidíte někde, tak opravdu ty holky postávají a nevědí, co by dělali, kam by šli. A tady já vidím tu Honzovu myšlenku toho uspořádání života. Otázka je z druhé strany zase, jestli nechtějí někde být, anebo jestli nemůžou někde být. Tak a tohle možná je ten příběh, jak postávají u stánku na Lemnou krásu.
1: Tak to je zajímavá myšlenka. Každopádně taky to byla krásná vzpomínka na Františka Nedvěda, který nás opustil v červenci 2021. Teď už si pojďme připomenout tu krásnou písničku Brontosauři, Stánky na Českém Blaníku.
0: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Petr Spálený, písnička Pořád ti to sluší. Pojďme se podívat do kalendáře, dnes máme pondělí 14. září. Tak možná, že je pro vás ničím tento den významný, pro koho ale rozhodně, tak to je syn Felixe Slováčka a Dády Patrasové, tedy Felix Slováček mladší, který slaví 43. narozeniny. Česká herečka Kristýna Laichtová, tak ta dnes oslaví 41. No a pojďme také připomenout Jaroslava Uhlíře, českého pianistu, skladatele a konferenciéra, který právě dnes slaví 81. A pozor, svátek mají všechny Radky, takže pokud nějakou znáte, můžete jí třeba tady u nás nechat zahrát písničku na přání. Už brzy se dozvíte, jak na to.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
9: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
8: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
9: Tak teď už to zvládnem.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Jsme Český Blaník.
12: A najdete nás i na síti všech sítí.
11: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
12: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin 38 minut a já tu pro vás mám aktuální počasí, které nám přináší Martin Laco. Tak dobrý den, Martine, jak dnes bude?
2: Dnes čekáme ráno a dopoledne ještě převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, v severozápadní polovině Čech strážky čekáme jen místy a vyskytne se tam i zmenšená oblačnost. Ojediněle se dnes může vyskytnout i bouřka a během dne budou od severozápadu strážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou na 16 až 19. Fouka dnes bude místy mírný, západní až severozápadní, k večeru až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak moc děkujeme a za hodinu naslyšenou.
2: Za málo naslyšenou.
1: A teď už pokračujeme. Další české písničky, které máte rádi, jsou tu. No a dokonce i jedna slovenská od Petra Nadě. Za okamžik ještě předtím Tsunami v podání Divokýho Billa. Tak dobré ráno s Českým Blaníkem.

0: 720 8363 07 mi poslali ten nápad, který máte, tu písničku, kterou byste rádi slyšeli, anebo tu, která udělá někomu radost. Pište 720 8363 07 a nebo nahrávejte hlasovky, pokud máte WhatsAppovou aplikaci. A ještě připomínám, že byste neměli zapomenout se také podepsat, protože to je takový nešvar, který se nám tady rozmohl a občas přijde i anonym. Tak pište, těším se na vaše nápady a na písničku, kterou vyberete a do té doby se dáme třeba Pavla Žalmana Lohonku anebo Věru Špinarovou.
1: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
2: Od Zemana?
1: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
2: Uzené ramínko? 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko. 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
1: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
11: Zkuste si dát minutku klidu.
12: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Zůstanu svůj, tak to je Karel Gott, který skutečně zůstal svůj a my ho tak máme všichni rádi. No a já doufám, že máte rádi třeba i Lunatic, protože ty si dáme mezi 8. a 9. také. Zaspívat nám přijde i Michal David. Děti ráje. No a Jelen, ještě jednu noc, to budou stejně tak. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Tak já doufám, že zůstanete ještě jednu hodinu, tedy tu další hodinu, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pokud třeba vyrážíte ven a nevíte, jak se obléct, tak já bych řekla, že základním vybavením pro dnešek je deštník, protože pršet může nad celým územím České republiky, i když odpoledne už by se nám mělo vyčasit. Teploty 18 až 22, na severovýchodě většinou 16 až 19, na horách jen kolem 14. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Lídři ANO, SPD a motoristů dnes projednají návrh státního rozpočtu. Ten by měl kabinet schvalovat už za týden. Vláda dnes ale také projedná rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků pro očkování dospělých. Týkat by se to mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků. Ti otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Nejprve budou přístupné pro školy, od soboty pak pro veřejnost. Města dál rozšiřují možnosti pro bezpečnou chůzi a jízdu na kole. Dvě nové stezky pro pěší a cyklisty plánuje také Hradec Králové. Vzniknout mají v různých částech města, jak říká mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
7: Prvním projektem je příprava stezky v oblasti Plačického silničního nadjezdu. Ta má v budoucnu zajistit propojení směrem k mikroregionu Urbanická brázda. Druhým projektem, na nějž půjdou 4 miliony korun, je stezka pro pěší a cyklisty v ulici Klacovská.
6: Nový úsek propojí připravovaný sportovní areál ve Svobodných dvorech se stávající stezkou vedoucí přes nadjezd nad dálnicí D11. Lukostřelkyně Marie Horáčková na světovém poháru zabudovala. Při své první účasti ve finále v Mexiku vyhrála. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaj pro 8 nejlepších závodnic sezóny, dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji pak Němku Katarínu Bauerovou. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď vám bude opět hezky hrát Veronika Rážová. Je to tak, Veru?
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak, Moni, a dáme si Evu Olmerovou Lunatic anebo Za 100 let právě teď. Takže hned několik českých interpretů, tak si je užijte na Českém Blaníku.

0: Písničku na přání.
1: Dobré ráno, je tu první dnešní písnička na přání. 8 hodin a 17 minut a budeme dělat radost Tomášovi. Ten píše, že právě teď jede do práce. Dostal se do nějaké nepříznivé dopravní situace a chtěl by si zlepšit náladu. No tak my vám ji rádi zlepšíme písničkou, kterou jste si vybral. Jsou to Činasky, Můj svět. Já vám přeju šťastnou cestu, děkujeme za pěkný výběr, no a těším se, co vymyslíte zase příště.
0: Písnička na přání.
2: Na Českém blaníku.

0: Bezinky, nic moc. 8 hodin 26 minut, tak já doufám, že u vás to není nic moc. Že naopak se cítíte skvěle, že se vám dneska dobře vstávalo. No a pokud třeba právě lezete z postele, tak potom vězte, dneska máme pondělí 14. září, svátek mají všechny Radky, takže pokud náhodou nějakou znáte, nezapomeňte jí dneska popřát. Já jsem před nějakou chvílí vzpomínala na ty, kteří dnes něco slaví. Pojďme si ale také připomenout, kdo nás v tento den opustil. Významné osobnosti naší historie. Tak byl to Tomáš Garrigue Masaryk. Opustil nás v roce 1937. Ještě co je zajímavostí, tak v tento den roku 1886 se narodil jeho syn Jan Masaryk. To jen tak pro zajímavost. No a pojďme si také připomenout někoho ze zahraniční scény. Grace Kelly, americká herečka, monacká kněžna, tak ta odešla na věčnost roku 1982. A báječný, nádherný americký herec a tanečník Patrick Swayze, tak ten nás opustil v roce 2009. Pokud jste je měli rádi, tak já si myslím, že ideální vzpomínka je to podívat se na ně, ať už v nějakém dokumentu, a nebo třeba konkrétně u Patrika Swayzeho, doporučila bych Hříšný tanec. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi, za chviličku Vanastovy věci, anebo skupina Jelen na Českém Blaníku.
1: Padá!
2: Tak si něco přej!
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Když potřebujete brýle, tak.
8: Pop Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak.
8: Pop Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
8: Pop Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
8: Pop Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
10: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
11: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
10: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
11: Jirská kletba.
10: Tak přijďte.
12: Palas, divadlo, které hraje komedie.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
15: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
16: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
18: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
19: Tisknu levně.cz.
20: Náplně hned.
19: čemu vám jsme dobrý?
20: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
21: Rádio Český Blaník.
22: České písničky, které máte rádi.

0: Českém Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník a pokud nevíte, jak bude, tak se na to zeptáme meteorologa Martina Laca. Tak dobrý den, dobré ráno. Jaké nás dnes čeká počasí?
2: Dnes čekáme ráno a dopoledne ještě převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. V severozápadní polovině Čech strážky čekáme jen místy a vyskytne se tam i zmenšená oblačnost. Ojediněle se dnes může vyskytnout i bouřka. A během dne budou od severozápadu strážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou na 16 až 19. Fouká dnes bude místy mírný, západní až severozápadní, k večeru až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak moc krát děkujeme, naslyšenou.
2: Málo, naslyšenou.
1: Tak já doufám, že si užijete krásný den, i když možná nějaké ty dešťové kapky budou. Za chviličku 21 českých zpěváků nebo Vanaslovy věci na Českém Blaníku.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yeso!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
12: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
12: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
13: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
14: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
16: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byl Pavel Novák a Nádherná láska. A my se teďka na chviličku od českých písniček odkloníme a přikloníme se ke sportu. Velké tenisové klání pražská O2 Arena zažije v pátek a v sobotu druhé kolo kvalifikace Davisova poháru mezi českými tenisty a hráči Spojených států. Co kryje ledovou plochu, tak to nám vysvětlil šéf organizačního výboru Miroslav Malý.
1: Jsou tam speciální průduchy a zámkový systém. Ty průduchy jsou tam proto, aby ty hráči vlastně došlapujou, aby ten vzduch odcházel, aby to bylo krásně jakoby měkký. A každá ta deska se do sebe zacvakne a ještě se vlastně zamkne takovým zámkem, aby se desky od sebe nerozjížděly, když hráči zaberou a tak dále.
0: Tak děkujeme za vysvětlení, je to zajímavé. Já ještě doplním, že v hale už probíhají první tréninky a z 15 000 lístků už je prodáno víc než 80%. Tak jestli plánujete vyrazit, nepropásněte to. Teď už další české písničky. Anaka nebo 21 českých zpěváků.

Večírek za koncem s Anou K. na Českém Blaníku. Za chviličku už odbije 9. hodina, s vámi je Veronika Rážová. Těšit se na vás budu i v té příští hodině, kdy si dáme třeba Petru Janů. Těšit se ale můžete i na Tomáše Kluse. Dokola.

0: To byla malá ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které tu budou znít mezi 9. a 10.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Prozradit můžu, že dnes určitě budete potřebovat deštník, protože pršet má prakticky všude, i když během dne potom bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty 18 až 22 na většině území, jen na severovýchodě většinou jen 16 až 19. Na horách bude kolem 14. Za okamžik už tu budou zprávy a po nich další české písničky. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem.
2: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s tákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Příjemné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Nový týden začne místy deštěm, postupně se ale vyjasní a postupně převládne slunečné počasí s teplotami nad 20. Ve středu ale dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Směrem k víkendu bude mraků i deště zase ubývat. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
12: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
11: Podle Plívové VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Spojené království čeká zásadní den. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska dneska podepíšou dohodu, která může otevřít cestu k rozpadu Británie. Na summitu v Cardiffu společně požádají o právo vypsat referenda o nezávislosti. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona ve 4 setech. Nejvýše nasazený hráč tak získal po letošním triumfu na Roland Garros už druhý grandslamový titul. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin, 3 minuty k tomu, vlastně už skoro 4. S vámi je Veronika Rážová, za chviličku tu bude Pepínovaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Donese nám další kousek, já už se teď moc těším. No a do té doby si dáme Petru Janů, bude to i Jiří Schillinger, anebo Turbo. Krásným dívkám.

0: Co Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin a 13 minut a tady už je slibovaný Pepínovaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát má pro nás brněnský rekord.
2: Do České knihy rekordů jsme zaevidovali i dopravní podnik města Brna. Ten totiž představil 40 nových klimatizovaných tramvají zcela neobvyklým způsobem, kdy z nich vytvořil konvoj. Pokud by ty tramvaje byly těsně za sebou, tak by ten konvoj měřil 1240 metrů a dokázal by najednou přepravit 9320 lidí. Jsme rádi, že se vše povedlo a gratulujeme Brňákům ke krásnému výkonu a zápisu do České knihy rekordů.
1: Pepíno, tak to je paráda. My taky gratulujeme, zdravíme do Brna, ale i do Pelhřimova a těšíme se, co nám příště přineseš.
0: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
1: To já tu pro vás mám další české písničky, za chviličku Kabáti, Nedvědi, anebo taky Tomáš Klus, Dokola.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl slavný duet Ivety Bartošové a Petra Sebešiho Knoflíky lásky. No pokud byste si chtěli udělat dneska radost, tak potom vězte, že ve světě se slaví den koblihy s krémem. Zkrátka kobliha. Pokud jste třeba mlsní, máte rádi sladké a chtěli byste si dopřát třeba zrovna koblihu, tak dnes můžete zcela bez výčitek, protože právě dnes se slaví tato dobrota. No a s jakým krémem, tak to už je na vás. Koblihy se u nás v České republice nejčastěji prodávají s marmeládou, ty jsou prý také nejoblíbenější. Ovšem nugátový krém nebo dokonce občas i pistáciový není výjimkou. Tak hlavně si pochutnejte a poslouchejte Český Blaník. Za chviličku Miraj, Maruška Rotrová a nebo Hanka Hegerová.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: No, naučil jsem se lecos za 2 roky. Otevírat dveře, hlídat záchvaty, nikdy neodejít.
5: Naučil jsem se taky lecos. Nevzdávat to a věřit někomu na 4 packách. Pomůžeme si.
6: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do výcvikového areálu Helpes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů, ukázky jejich dovedností a oslava 25 let Helpes.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
9: Maxi Dotace.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Písem ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když napadá...

Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš. Je to odva za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

lásko prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět, jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: Stušková od Elánu na Českém Vlaníku 9 hodin 43 minut k tomu, tak možná si říkáte při pohledu ven, nebo pokud jste venku, ajajaj, je tady podzim. No tak možná, že trocha pravdy na tom je, ale meteorologové slibují ještě během tohoto týdne skoro 30, ano, až 27 stupňů Celsia. Takže pokud jste už třeba náhodou vytáhli podzimní a zimní bundy, tak ještě je úplně nemusíte zabydlovat na věšáku, protože pozor, navíc má přijít babí léto a podle meteorologických výhledů může dorazit klidně až v první polovině října. Konec září má být podle nich spíš chladnější s typicky podzimními rány, ale pak se ještě můžeme dočkat několika příjemných slunečných a teplejších dnů. Za babí léto se označuje období suchého, klidného a slunečného počasí. To přichází na podzim a tentokrát nás prý nemine. Tak doufejme, že to tak skutečně bude, že předpověď meteorologů se vyplní, no ale co se vyplní rozhodně, je ta moje předpověď a já předvídám, že to budou Olympik anebo Michal Tučný. Už za chvilku na Českém Vlaníku.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Trubky troubí, vstávat se má.
5: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
10: když se to má podařit. Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: S profesorem v kabinetu oddávám.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ni-

0: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Písnička na přání.
8: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
7: Písnička na přání na Českém Blaníku.

0: Láska v housce, tak to byl Xindl X, Olga Lounová na Českém Blaníku. 10. hodina odbyla a po ní si dáme Mňágu až Dior. To je ta písnička pro tebe. Bude tu i Marek Ztracený, ten tvrdí, že ta bílá ti sluší. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. Zajímavé, že vždycky tuhle písničku hraju, když mám na sobě něco bílého, jako dnes. No a dáme si i Petra Deska. Nejkrásnější déšť, tedy předpověď počasí. Prší krásně, nebe změnilo se v tome plnou. A když už jsme u toho počasí, tak pojďme se na něj skutečně podívat. Počasí na Českém Blaníku. Dnes očekávejte, že skutečně deštník užijete. Srážky očekáváme napříč celou Českou republikou, ale nebojte, odpoledne se nám bude vyčasovat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na severovýchodě většinou do 19, na horách kolem 14 stupňů. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky.
1: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
2: www.hotovky.cz.
3: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Unize na fiat.cz.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty se zase ukáží veřejnosti. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. V kolektivu se snadno šíří nachlazení a další infekce. Děti už jsou třetím týdnem zpátky v lavicích a právě začátek školního roku je proto vhodný čas připomenout si základní hygienické návyky. Ty přiblíží mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
7: Důležitá je důkladná technika mytí rukou, teplou vodou a mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. Po příchodu zvenku, před jídlem i po použití toalety. Děti by si měly osvojit pravidlo kýchat a kašlat do loketního ohybu místo do dlaní, kterými v zápětí saháme na kliky, hračky nebo zábradlí.
6: Pomoci může také pravidelné větrání učeben. Prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinérie. V neděli v Irsku novinářům řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to prý škodí celému světu. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Uvedl to server eSport.cz. Informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký Baníku Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné dopoledne.
5: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin a 5 minut a tohle už jsou Arakain a Aleš Brichta na Českém Blaníku.

Posloucháte Český Vlaník, tak tohle byla písnička pro vás všechny od Mňágy a Žďorb. Pokud máte rádi české písničky, tak to jste tady správně, přesně tak. Český Vlaník vás zásobuje českými písničkami, které máte rádi, a mimo jiné i třeba tipy, kam vyrazit, pokud už je máte rádi. A tak já tady pro vás mám jeden skvělý tip, a hlavně v případě, že máte rádi zpěváka Jakuba Smolíka. I toho si tady u nás velmi rádi hrajeme. No a pokud byste chtěli vyrazit na jeho živé vystoupení, tak šanci máte už zítra. Pozor, už zítra vystoupí Jakub Smolík ve Dvoře Králové nad Labem v Hankově domě. Se svou kapelou tam začíná koncertovat od 19 hodin, takže pokud nemáte co na práci, určitě to je ten správný tip na to, jak strávit hezký večer. No a pokud náhodou zítra nemůžete a říkáte si, ach jo, proč to není až 16., tak potom vězte, že i z 16. vystupuje, a to v Jilemnici ve Společenském domě. Opět s kapelou a opět od 19 hodin. Vstupenky jsou k mání ještě v obou případech. Takže pokud máte chuť, vyrazte a určitě si to pořádně užijte. Před námi už jsou další české písničky a dáme si třeba Marka Ztraceného nebo taky Pavla Didoviče, a možná už tušíte, že od něj to bude Bláznova ukolébavka na Českém Vlaníku.

0: Tak já věřím, že u Darinky Rulincové je teď nálada víc než skvělá, a to i díky tomu, že 2. září si vzala v Itálii u jezera Lago Maggiore Pavla Nedvěda. Prý to byla úžasná svatba, ačkoliv původně chtěli jenom komorní oslavu, tak nakonec dorazilo kolem 80 hostů a svatební program trval hned několik dní. Pro Daru Rulinc šlo vůbec o první svatbu, tak není vůbec divu, že si ji chtěla takhle užít, že měla přenádherné hedvábné šaty, které dokonce spotřebovaly 15 metrů hedvábí. Tak já si myslím, že jestli jste viděli fotky, že víte, o čem mluvím, a pokud ne, doporučuju, dohledejte si to. Internet je toho plný a myslím si, že oba dva vypadaly uchvatně. Před námi jsou další české písničky, za chviličku třeba Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, nebo taky Dalibor Janda.
1: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
2: Od Zemana?
1: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
2: Uzené ramínko? 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko. 1 kg jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
1: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnezeman.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Kráva, kráva, kapr, kapr!
9: Kapr, kapr, husa, husa!
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Kruta, kruta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Už víš, co máš s tím ramenem?
13: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
12: Takže musíš zase někam jinam?
13: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
12: To bych taky potřeboval.
13: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
14: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
15: Máš u sebe korunu?
16: Na co?
15: Na novou vanu ze Senesy.
16: Odkud?
15: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
16: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
17: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
18: Nákupy v onlineshop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
18: www.onlineshop.cz.
1: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

0: Plnoletá Karla Gotta na českém Blaníku, plnoletá je i Šarlotka a uvidíme, jestli dostane ocenění v českém Slavíkovi. Moc bych jí to přála, myslím si, že by to bylo zasloužené, ale nechme se překvapit. Teď si pojďme říct, co bude důležité pro následující půl hodinu. To, abyste si rozmysleli, jakou písničku vám zahraju. Písnička na přání tu bude zanedlouho, jak jsem říkala, zhruba za půl hodiny a vy máte tedy ještě dost času na to, abyste mi napsali na 720 83 63 07. Pište, kterou budeme hrát, pro koho a taky se nezapomeňte podepsat. No a pokud nechcete psát, tak klidně můžete nahrávat i hlasovky a to prostřednictvím WhatsAppu. Takže ať už tak či onak, moc se těším na to, co vymyslíte a připomínám, písnička na přání zhruba kolem 11:15. Do té doby třeba Petr Novák nebo Lucka Bílá a její Dobrý kafe.
1: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
2: Od Zemana?
1: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
2: Uzené ramínko? 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko. 1 kg jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
1: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
11: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Co se tady

Bulka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

0: Krásná písnička od Ladislava Křížka, Poslední den si má na Českém Blaníku. Je tu 11. hodina a pokud máte písničkové přání a ještě jste si o něj nenapsali, číslo 728363 07, to jistí. Písnička na přání tu bude už za chvíli a u nás taky pěkná várka českých písniček, třeba jedna od Verony. Dlouhou prázdnou tmou. Taky od Olympiku, Jasná zpráva. Skončili jsme, Jasná zpráva. Hráme si i Činasky, Stížnost. Do večery se pisuju dlouhou stížnost naši. A to rozhodně není všechno. Těch krásných českých písniček, které máte rádi, to bude mnohem víc.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak já koukám z okna a říkám si, že nad Prahou se nám docela vyčasilo a je to tak, meteorologové slibují, že oblačnost, která nás potkala ráno, se bude postupně protrhávat a dočkáme se nakonec docela příjemného dne. Teploty se vyhoupnou až ke 22 stupňům Celsia, a to na většině území. Na severovýchodě země bude o něco chladněji, jen do 19. Na horách očekávejte do 14 stupňů Celsia. Deštník nebo pláštěnku si dnes ale radši zabalte sebou. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky na Českém Blaníku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Ministr zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní. Podzim přeje zahrádkářům. V Litoměřicích právě teď probíhá jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Nabízí sortiment pro zahrádkáře i kulturní program. Jak výstava vznikla, přibližuje ředitelka městských kulturních zařízení Michaela Mokrá.
8: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název, veletrhu Zahrada Čech nesla název Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
7: Výstava Zahrada Čech potrvá v Litoměřicích ještě do středy. Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok. Aktuálně míří na zisk 176 křesel. Dosavadní vládní tábor by měl 173. Vyplývá to z projekcí švédského volebního úřadu. Krajně pravicoví švédští demokraté si oproti minulým volbám pohoršili. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové pondělí.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: A jedna, kterou máte možná úplně nejradši, písnička na přání, už za chvíli na Českém Blaníku. Do té doby Pavel Vítek, Lucka Vondráčková nebo Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem.

0: Má svůj den, tak to je Pavel Vítek na Českém Blaníku a já taky vím, kdo má svůj den.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Jsou to Petruška a Mirek. Petruška totiž píše, že pro Mirka k dnešnímu 10. výročí svatby prosí o jejich oblíbenou společnou písničku od Heleny Vondráčkové. Jmenuje se Tvá malá Jane. Takže my srdečně zdravíme do Liberce. Užijte si oslavy výročí a tady je vaše písnička. Helenka Vondráčková.
2: Písnička.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl krásný duet Mekyho Žbirky a zpěvačky Marty. Co bolí, to přebolí na Českém Blaníku. 11 hodin a 25 minut k tomu čas nám letí. Možná už vám voní doma v kuchyni oběd, který si chystáte. No a já doufám, že k tomu posloucháte Český Blaník, protože za chvilku si užijete Olympik. Víťu Vávru a nebo Veronu.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Těšíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
10: Na kraji zamíchej a chutnej. Ňam, ňam, ňam.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Posloucháte Český Vlaník, tak tohle byla úžasná kapela No Name, písnička Čím to je. Za chviličku bude 11:45, no a já tu mám takové doporučení pro všechny řidiče. Určitě jste si povšimnuli, že bohužel cena ropy raketově roste a je to tak a pořád je vyšší a vyšší. Takže pokud byste plánovali natankovat třeba za pár dní nebo za týden a máte nějaké volné místo v nádrži, tak já doporučuji, abyste to udělali ideálně hned, protože momentálně je cena severomořské ropy Brent zhruba na $108 za barel a to je opravdu hodně. Je to nejvyšší úroveň ceny od letošního května, takže neotálejte, raději si natankujte, no a také stejně jako já doufejte, že cena ropy zase klesne. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Vlaníku. Můžu vám slíbit Zbyňka Frice se Zuzkou Norrisovou nebo Maruškou Rotrovou.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Když potřebujete brýle, tak
11: Bob Optik.
10: Když kontaktní čočky, tak
11: Bob Optik.
10: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
11: Bob Optik.
10: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
11: Bob Optik.
10: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
12: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš voz Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy.

0: opravdový elektrospecialista.
1: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.

0: Tak to byl božský Karel, když muž se ženou snídá na Českém Blaníku. Je tu pravé poledne a po něm Superstar 2009. Veď příběh nekončí a dále hrám a padám. Je to skoro k nevíře, teď už tu máme Superstar 2026. Toto letí. Marek Ztracený, Stále věřím. Možná jsem blázen, ale stále věřím. A taky tu bude Janek Ledecký, stejně jako, no víte kde, já vám to brzy prozradím, bude tu písnička Jenom láska. A spousta dalších krásných českých písniček, které máte rádi, tak zůstávejte s námi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě jen do 19 a na horách kolem 14. Očekávejte, že tu a tam ještě může sprchnout, i když během odpoledne by se nám mělo spíš vyčasit. Tak se nechme překvapit. Za chvilku zprávy a po nich další české písničky na Českém Blaníku.
2: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
3: Od Zemana?
2: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
3: Uzené ramínko? 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko. 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
2: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Příjemné pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho i krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až 1 miliardu korun. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
7: Podle Plívové VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska dneska podepíšou dohodu, která může otevřít cestu k rozpadu Británie. Na summitu v Cardiffu společně požádají o právo vypsat referenda o nezávislosti. Podle průzkumu by nyní nezávislost podpořilo 47% Skotů, 36% obyvatel Severního Irska a 32% Velšanů. Hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play-off. Liberec v domácím prostředí porazil Štýrský Hradec 6-2, po druhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno bodoval. To byly nejnovější zprávy, přejeme příjemné pondělí.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, 12 hodin, 4 minuty k tomu, za chviličku Monika Stachová, Superstar 2009, ale ještě předtím určitě už poznáváte, to je Michal David, Chtěl bych žít tak, jak se má, tak já doufám, že vy taky a že posloucháte Český Blaník.

0: Vánoční koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník a pokud nás posloucháte bedlivě, tak už určitě víte, co vás čeká teď v pátek. No a pokud jste třeba náhodou přeslechli, tak vůbec nevadí, já vám to totiž prozradím. Už tento pátek, 18. září, za vámi totiž míříme do Čáslavy. A proč? Protože za 5 minut 5, tedy odpoledne za 5 minut 5, na náměstí Jana Žižky z Trocnova se rozezní tóny českých písniček, které máte rádi. A to v podání Janka Ledeckého, Olinky Lounové, Vojty Nedvěda a také naší blanické kapely. Co je skvělá zpráva, kromě toho, že tam všichni ti to vystoupí, je i fakt, že vstupné se neplatí, takže takovýhle zážitek si odnesete zcela zdarma a navíc ještě můžete odnést blanickou samolepku, tedy samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už teď přináší nemalé peníze a pozor, jednomu z vás 27. září přinese 100 000 korun na ruku. No tak, když si ji tam vezmete, třeba to budete právě vy, kdo ví. Já vám přeju, ať si to užijete, vyrazte do Čáslavy už tento pátek 18. září a poslouchejte Český Blaník, protože právě tady u nás se dozvíte už brzy víc.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: 12 hodin a 17 minut, to je aktuální čas, vy ladíte Český Blaník a dobře děláte. Za chviličku Kristýna, Franta Nedvěd nebo Marek Ztracený.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: kapela Kex, to se mi líbí, tak já doufám, že vám se taky líbí to, co vám tady hrajeme, české písničky, které máte rádi. A já doufám, že se vám bude líbit už za chvíli taky hlas mého kolegy Martina Císaře, který už se na vás těší. Takže sečkejte pár okamžiků a dočkáte se. Do té doby si dáme třeba Helenu Vondráčkovou nebo Janka Ledeckého.
1: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
5: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětirájetour.cz.
14: Bude vejdán.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
19: K čemu vám jsme dobrý?
20: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Rádio Český Blaník.

0: Svět je sice plný bláznů, ale český Blaník je zase plný pejsků. Je to tak, Martine?
1: Je to tak, je to přesně, jak říkáš.
0: My jsme si teď povídali, že vlastně my jsme tady samý pejskaři. Ty
1: no
0: jsi
1: jsme?
0: Pejskař, já jsem pejskařka, Michal Krusbirský je pejskař.
1: Iva Lecka.
0: Přesně, jako je nás tady opravdu hodně a já bych ještě ráda vypíchla jednu důležitou věc. A tou je, že pokud si přivstanete a vždycky ráno po 6. hodině nás budete poslouchat, tak zaprvé se dozvíte, který pejsek slaví svátek.
1: Svátek, přesně. Mm-hmm. A teď nově představujeme
0: plemena.
1: No,
0: řekni.
1: No. Tenhle týden je to nádherný pes a to je belgický ovčák. Hele, to je krasavec, jo, když vidíš tu chůzi, jak jde, jo, prostě. Ale každý pes má něco do sebe.
0: Já si myslím, my jsme teďka tady obdivovali fotky a shodli jsme se na tom, že vlastně ti pejsci jsou nejenom nádherní, roztomilí, ale ta láska, co vám dokážou dát, to je nejlepší. A my budeme končit Martin Císař právě tady
1: na Českém Blaníku. A já se na vás budu těšit po 13. Ahoj!
2: Drbis ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
8: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
2: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia. Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
15: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Ahoj a krásný dobrý den. 13. hodina je tady a to znamená, že po ní se budeme hrát třeba radečky. Nemáme to za pár, ale za tři dáme si Petra Muka. A nebo Štěstí a Marie Rotrová. Štěstí, věčný poutník, co dostává. A odpolední změna je tady. Končí Veronika, přijde Martin, nebo už přišel. A co se týče počasí, tam je taky změna.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Přestává pršet, obloha se nám vyjasní, odpoledne a k večeru už bez srážek a teploty do 22. Zítra tedy v úterý do 24 a ve středu do 26 stupňů. Tak to bude vypadat těch dalších dnech. Já vám přeji krásný dobrý den a za chvíli jsou tu další aktuální zprávy.
2: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.

0: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy s Vladanem Hýlem. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil Pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím není známá. Češi patří v Evropské unii k národům s největšími problémy s obezitou. Trpí jí více než každý pátý, zatímco evropský průměr je jen 17%. Podle odborníků zatím stojí hlavně málo pohybu a spánku, nezdravé stravování a stres. Změna životního stylu přitom může přinést výrazné výsledky. V kolektivu se snadno šíří nachlazení a další infekce. Děti už jsou třetím týdnem zpátky v lavicích a právě začátek školního roku je proto vhodný čas připomenout si základní hygienické návyky. Ty přiblíží mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
1: Důležitá je důkladná technika mytí rukou, teplou vodou a mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. Po příchodu zvenku, před jídlem i po použití toalety. Děti by si měly osvojit pravidlo kýchat a kašlat do loketního ohybu místo do dlaní, kterými v zápětí saháme na kliky, hračky nebo zábradlí.
0: Pomoci může také pravidelné větrání učeben. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4 hry. V historickém pořadí se tak osamostatnila na druhém místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. To byly nejnovější zprávy, přejeme hezké pondělí.
2: Já přeji krásný dobrý den, hezké odpoledne.
3: Rádio Český Blank.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 13 hodin 3 minuty a tohle už je Olympika, písnička Želva. Posloucháte Český Blaník a s vámi je od téhle chvíle Martin Císař. Dobré odpoledne.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijeme.

0: Krásný dobrý den, hezké odpoledne. I dnes 14. září posloucháte Rádio Český Blaník. My pro vás zase něco máme. Míříme do Chebu, kde vznikla nová pracovní místa. České dráhy tam otevřely novou opravárenskou halu. A koho je tam teď nejvíc potřeba, to nám prozradí zástupce drah Tomáš Honomichl.
1: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim perspektivní uplatnění v Českých dráhách.
0: A já ještě doplním, že nová hala bude sloužit jako servis vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně také pro soupravy kraje Ústeckého. Tak ať jde nábor hodně dobře, ať se daří a ať se tam hlavně taky dobře dělá. Co se týče písniček, tak za chvíli to budou třeba Petr Trmoka nebo Michal Tučný. Hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Marie Rotrová, písnička Štěstí. Za chvíli to budou Lucie Bílá, Zpíváš mi rekviem, taky Marie, skupiny Lucie, anebo Eláni, Nevím být sám. Znamená to, česky i slovensky vám budeme hrát dál. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady na Českém Blaníku doma. A právě teď koukám do kalendáře a vidím jméno Radka, tak Radkám všechno nejlepší k svátku. Přeji krásné odpoledne a hezké pondělí s námi.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3+1 v Březnici na Příbramsku za 3 740 000. Zahrada Kladno Kročehlavy za 1 490 000. Byt 3+KK v Jihlavě za 5,5 milionu. Pozemek k bydlení v Horních Kozolupech za 801 500. A byt 1+1 v Jablonci nad Nisou za 2 760 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
5: www.hotovky.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: SpokojenýPes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na SpokojenýPes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. SpokojenýPes.cz.
10: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
12: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
12: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
12: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

má zelenou, tak troubem spěchám kamsi, nemůžu vzpomenout, já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

0: To byl Tomáš Klusa, krásná písnička, která se jmenovala Dobré ráno. Já vám přeji ale aktuálně hezké odpoledne. Mám tady troje narozeniny, které se váží k tomu dnešnímu dni, k 14. září. V roce 1944 se narodil František Janeček, český hudební producent. Dále je to rok 1945, tedy 81. narozeniny, má český pianista, skladatel a také moderátor Jaroslav Uhlíř. A ještě jedno jméno tady vidím, český hudebník a také saxofonista. Je to Felix Slováček mladší, tomu je právě dnes 43 let. Jaké písničky do celé, tedy do 14. hodiny? Tak za chvíli třeba Činasky a Tabáček, anebo Karel Kryl a jeho Klaun a král. A já vám všem přeji krásné odpoledne a poslouchejte Blaník, ten český. Poslouchejte dál.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
7: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Český Blaník.
9: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli. Dlouho ne.

Kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak,

0: 14 hodin, krásné odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli to budou třeba Honza Nedvěd.
1: Chtěl jsem to ráno, vy naposled zíra.
0: Marek Ztracený.
2: Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní.
0: A nebo Iveta Bartošová, Dej mi ruku. Jsme rádio Český Blaník, které hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes odpoledne bude pomalu od západu ubývat oblačnosti, teploty do 22 stupňů a obloha bude polojasná, k večeru i skoro jasná. Toliko počasí, za chvíli další zprávy.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

0: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho i krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až 1 miliardu korun. V brněnské Bystrci utekla kočkovitá šelma. 7letý kastrovaný serval byl v soukromém chovu. Jeho zmizení včera odpoledne nahlásila samotná majitelka. Po zvířeti pátrají policisté i hasiči. Pokračuje mluvčí brněnské policie Jakub Ghanem.
1: Zvíře nemusí být nutně nebezpečné a není třeba propadat panice, ale jedná se o šelmu a tak je dobré myslet na to, že při pocitu ohrožení může zaútočit. Lidé by se k ní proto neměli přibližovat. Obecně platí, že se tyto kočkovité šelmy člověku spíše vyhýbají a nevnímají ho jako kořist. Mají ale ostré drápy a zuby a mohou je použít k obraně.
0: Pokud zvíře spatříte okamžitě, volejte linku 158. V Rakousku se v neděli při výstupu na tyrolskou horu Grundschartner zřítila 47letá Češka. Byla součástí čtyřčlenné skupiny. Při výstupu se v jednom úseku vylomil skalní výčnělek, který na trase sloužil jako jistící bod. Češka se následně zřítila asi 5 metrů k předchozímu jištění, kde ale zády dopadla na skálu. Záchranáři ji následně dopravili do nemocnice. Hokejisté Karlových Varů a Třince v úterý zahájí nový ročník Tip Sport Extraligy. V předehrávce prvního kola, jehož další zápasy jsou na programu ve středu, se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné pondělí.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné pondělí a pohodový den vám všem přeje Martin, a tohle už je Iveta Bartošová. Dej mi ruku, za chvíli taky Standa Hložek a Petr Kotwald a jejich Sandokan. Kdo by neznal tenhle seriál Sandokan? To bylo něco.

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

0: Vypadá to tak, že letos prožíváme rok plný veselek. Letos u nás opravdu oproti loňsku přibylo svateb a konkrétní čísla nám prozradí Michaela Němečková, a to z Českého statistického úřadu. Tak jak to je?
1: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky. Snoubence lákala zejména sobota 6.6.2026.
0: Tak ať se novomanželům daří, a zároveň ještě doplním, že v České republice aktuálně žije 10 904 000 lidí, což je oproti loňskému roku o 12 200 méně. Tak snad ty svatby zvednou také porodnost. Uvidíme. V každém případě tady u nás za chvíli Jarek Nohavica, Čechomor a Kometa, anebo Karel Zich a Lásky nechoděj. Já vám přeji hezké odpoledne.
2: Český Blaník.

na mě zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

tinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: to.
1: Honza Nedvěd, krásná, ale pravda trochu smutná písnička Podvod právě teď ve vysílání Rádia Český Blaník. Za chvíli Má daleka Michal Penka, písnička ze seriálu, který se věnoval především armádě, ale také tomu krásnému, čemu říkáme láska. A dál tu bude třeba Petr Spálený nebo zpěvačka Anna K. Volá tě noc. Tak poslouchejte dál, Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Tak ať se skvěle poslouchá, hezké odpoledne.
2: Radio Český Blaník.

0: Jo, tak tohle to byl báječný Valdemar Matuška a nádherná písnička Tvá země. Za chvíli si budeme hrát třeba Václava Neckáře a mám připraveny další parádní písničky. Je to Tvá vina skupiny Olympic a nebo Krištof a Rubikon.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Teď už se ale hlásí strážce rekordů, tedy Pepíno Vaněk. Pepíno?
2: Do České knihy rekordů jsme zaevidovali i dopravní podnik města Brna. Ten totiž představil 40 nových klimatizovaných tramvají zcela neobvyklým způsobem, kdy z nich vytvořil konvoj. Pokud by ty tramvaje byly těsně za sebou, tak by ten konvoj měřil 1240 metrů a dokázal by najednou přepravit 9320 lidí. Jsme rádi, že se vše povedlo a gratulujeme Brňákům ke krásnému výkonu a zápisu do České knihy rekordů.
0: Tož tedy jasná věc, gratulace letí do Brna. A co si dál budeme hrát, to už víte, tak není co řešit. Za chvíli jsou zpět české písničky, které máte rádi.
1: Co Čech, to rekordman
3: na Českém blaní.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 640 od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

0: Neo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
7: Český Blaník.

0: je cvok.
1: Václav Neckář a písnička Křídla iluzí. Já vám přeji krásné pondělní odpoledne. Je přesně 15 hodin. Za chvíli to budou třeba slza.
2: Jsem na horský dráze pázet pát, chci se o svou túru vzůru rvát.
1: Argema, tohle je ráj?
2: Tohle je ráj, tohle je ráj.
1: A nebo Lenka Filipová.
3: Že u každého dostaví se část...
1: Báječné odpoledne s námi, s rádiem, které hraje české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dneska odpoledne už očekávejte protrhávání oblačnosti většinou na polojasno, teploty do 22 stupňů. Zítra o dva stupínky více, až 24. A obloha bude skoro jasná až polojasná. Ráno a dopoledne místy ještě mlhy nebo nízká oblačnost. Tak si užijte krásně dnešní odpoledne a jak to vypadá na silnicích, to ví Renča.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda na D48 v Horních Tošanovicích brzdí provoz z Frýdku místku do Českého Těšína. Na 64. kilometru překáží následky srážky nákladního auta s osobním. Zdržíte se 20 minut. V Praze na jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou směrem na Barandovský most bourily dva kamiony s osobním autem. Blokované jsou dva jízdní pruhy. Zdržíte se tu v narůstající koloně. Kvůli dopravnímu omezení je kolona na D1 na trase se Vyškov Brno. Popojíždět budete mezi 227. až 196. kilometrem. Šťastnou cestu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
9: K čemu vám jsme dobrý?
10: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda schválila takzvaný Lex Kratom. Kratom bude od nového roku možné koupit až od 21 let a prodej v e-shopech bude zakázaný. Zpřísnění vyplývá z novely o návykových látkách, kterou dneska schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V Česku se poprvé objevili invazní raci červení. Tento druh, který je přenašečem račího moru, našli v jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Výskyt potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny. Přírodovědci teď chtějí udělat podrobnější průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije. Korýše podle nich zřejmě nelegálně vypustil nezodpovědný chovatel. Maso na vepřový řízek letos pořídí lidé nejlevněji za posledních 5 let. Kilo kýty stojí o pětinu méně než loni. Prodejci ji nabízejí v průměru kolem 98 korun. Důvodem je vysoká nabídka. Do Česka se dostává velké množství vepřového ze zahraničí. Napsali o tom novinky.cz. Cheb se už tuto sobotu vrátí do minulosti. Město se zapojí do dnů evropského dědictví a letošním tématem jsou ohrožené památky. Na co se návštěvníci mohou těšit, prozradí za Karlovarský kraj Jana Bouč.
11: Připraveny jsou komentované prohlídky významných historických památek, ukázky sokolnictví na Chebském hradě nebo hrané prohlídky města s posledním chebským katem. Program myslí také na milovníky umění. Galerie fotografie G4 nabídne fotografickou dílnu.
6: A já doplním, že vstup je zdarma. Tolik zprávy, pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
1: Eliško, velké díky, tohle už je Lenka Filipová, částečné zatmění srdce. Pohled na hodiny 4,5 minuty po 15. a za chvíli 3 ve 3. A bude to o slově hřích. V jaké písni se hřích vyskytuje? Klidně mi dejte vědět na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Tak kde je slovo hřích? No, těch písniček pár je, tak pište, těším se na to.

0: Naše pravidelná rubrika je připravena.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Naďa napsala jako první. Navzdory hříchům, tam je přeci hřích. Petr Kolář, jo? Tak tu písničku budeme hrát. Napsala taky Denisa, Petra Janu a pak, že je to hřích. A nebo Karel Gott, byl by hřích se pod mě bát, Denisa. Tak děkujeme, Denisko, tuhle písničku Karla Gotta taky budeme hrát. A tou třetí, která zazní, je Jirka Korn, Lucie Bílá, byl by hřích.
2: 3 ve 3.
1: Na Českém Blaníku.

0: Karel Gotta tři písničky, kde se vyskytovalo slovo hřích. Co dál tady u nás za chvíli? Čenasky, Argema, anebo Chtěl jsem jít skupiny Turbo. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
11: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
12: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
13: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
14: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
15: Musíme běžet!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
16: Připrav se.
14: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
17: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

0: Dobré odpoledne přeji všem. Teď míříme na jedno velké tenisové klání. Pražská O2 Arena zažije v pátek a také v sobotu druhé kolo kvalifikace. A to Davisova poháru mezi českými tenisty a hráči Spojených států. Co kryje ledovou plochu, tak to by mě zajímalo. A tohle nám vysvětlí šéf organizačního výboru Miroslav Malý.
1: Jsou tam speciální průduchy a zámkový systém. Ty průduchy jsou tam proto, aby když hráči vlastně došlapujou, aby ten vzduch odcházel, aby to bylo krásně jakoby měkký. A každá ta deska se do sebe zacvakne a ještě se vlastně zamkne takovým zámkem, aby se desky od sebe nerozjížděly, když hráči zaberou a tak dále.
0: Teď hlavně dobré výsledky a ještě také k těm vstupenkám. 15 000 jich může prodat a teď v tuhle chvíli jich prodáno zhruba 80%. Tak pokud byste chtěli naživo zažít tenhle Davis Cup, tak si myslím nejvyšší čas spěchat pro vstupenky.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Když potřebujete brýle, tak
7: Bob Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak
7: Bob Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
7: Bob Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
7: Bob Optik.
6: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
12: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
13: Jak bych mohl?
12: Tak jak se jmenuje?
13: Maminka.
12: Restaurace, ty jsi zapomněl.
13: Prosím tě, no dovol.
12: Karle, já vsteky ze zelenám.
13: No, vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na Kung Pao tam prechodí i ten Dejdar.
12: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
13: Neboj, zlato, maminka si klidně může dát humra z akvária.
14: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, prorodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
17: Písnička na přání.
18: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
17: Písnička na přání na Českém blaníku.
18: Český blaník.
17: Český blaník.

0: Petra Černocká, písnička Saxana. Posloucháte Rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martin a já tu mám písničky další hodinky, bude tu Dalibor Janda.
1: Hráli jsme kličkovou, teď to znáš.
0: Miraj.
1: Když nemůžeš, dej víc, zakřič prostě.
0: Brontosauře a Stánky.
1: U Stánku nálevnou krásu.
0: České písničky, které máte rádi, tak hezký poslech a krásné odpoledne. Hrajeme si české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního odpoledne už zůstane většinou polojasná, teploty do 22. Zítra jasno až polojasno, ráno očekávejte místy mlhy a teploty do 24 stupňů.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
0: A tady už je Renata Anna Pechová.
4: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pozor, dejte na silnicích i dálnicích na Moravě. Na několika místech silně prší a dochází k nehodám. Na trase z Vyškova do Kroměříže najelo na 231. kilometru D1 osobní auto do svodidel. Bouralo se u hranic na Moravě směrem z Ostravy na Brno. Skončilo na 311. kilometru nákladní auto převrácené v příkopu. A nehoda se došetřuje na D48 v Horních Tošanovicích, kde na 64. kilometru bouralo osobní auto s nákladním. Na trase z Litomyšly na Vysoké Mýto za Cerekvicemi nad Loučnou bouralo osobní auto s nákladním, přerušovaná kolona od Svitav má 13 kilometrů a v opačném směru 4.
5: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hladina Slapské přehrady včera klesla pod 267,5 metrů nad mořem. Je tak na úrovni, která je stanovena pro zimní období. Neobvykle brzký pokles způsobilo extrémní hydrologické sucho. Povodí Vltavy navíc z přehrady upouští vodu, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Umělá inteligence nachází další využití taky na českých vysokých školách. Univerzita Pardubice připravuje AI chatbota, který bude zájemcům odpovídat na otázky spojené se studiem. Jak bude fungovat, vysvětluje prorektor univerzity Petr Nachtigal.
8: Je to jakýsi pomocník, který bude k dispozici 24 hodin denně. A zároveň chceme malinko odřekneme odbřemenit studijní oddělení, protože často zodpovídají dotazy, které jsou jednoduché a ty informace jsou dobře dohledatelné. Ten student si dokáže velmi jednoduše ty informace najít právě pomocí toho chatbota.
4: Nový chatbot bude zájemcům k dispozici od konce října. V ostravských tramvajích jel zhruba každý šestý pasažér na černo. Asistenti přepravy při bezpečnostní akci v noci na sobotu vyloučili ze souprav ze skoro 1400 zkontrolovaných 230 lidí. Kromě černých pasažérů pak 12 cestujících muselo vystoupit, protože v opilosti obtěžovali ostatní. Fotbalisté Sparty odletí do Jerevanu. Ve středu na hřišti Araratu Arménia zahájí Evropskou ligu. V utkání prvního kola základní části je čeká domácí celek. V Arménii se nicméně letenští budou muset obejít bez obránců Adama Ševínského a Kiana Hufra. Tolik zprávy. Hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 16 hodin k tomu 4,5 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli to budou Tereza Kerndlová, Jiří Helekal anebo Brontosauři a Stánky. A právě tahle písnička je písničkou dne, takže se o ní dozvíme o mnoho víc. A tuhle chvíli už Dalibor Janda a hráli jsme Kličkovanou. Tak hezký poslech.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Tak když spolu spíme,

0: Další parádní česká písnička na vlnách Českého Blaníku. Co si dáme, tak jednu mám slovenskou Elani a Kočka, ale předtím tu budou Brontosauři a Stánky.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: No jasně, že právě tahle písnička je písničkou dne. A jak to s ní je?
2: No, já jsem u toho přímo nebyl, protože to napsal Honza, ale já s toho cítím takovou tu myšlenku, jak třeba i na portách postávali takový ty hloučky u těch prodejních stánků na párky, na pivo a takovýhle, a že možná tam někde to vzniklo, že tam byla nějaká třeba smutná holka, která tam stala jen tak v osamatě a Honza má velkou představivost, tak si třeba k tomu vymyslel právě slova ke stánkům a že to je vlastně i takový docela poučný text. Jestli to teda lidi tak všeobecně vnímají, já to tak vnímám, že to je takový upozornění na to nebezpečí, jo. Že holka, která nemá kam jít, dneska by se představilo, že všechny holky mají dneska kam jít, ale když to vidíte někde, tak opravdu ty holky postávají a nevědí, co by dělali, kam by šli. A tady já vidím tu Honzovou myšlenku toho uspořádání života. Otázka je z druhé strany zase, jestli nechtějí někde být, anebo jestli nemůžou někde být. Tak a tohle možná je ten příběh, jak postávají u stánku na levnou krásu.
0: Tak děkujem za tenhle příběh. U mikrofonu Blanického byl František Nedvěd. Jedna vzpomínka z našeho archivu. No a písnička Brontosauru Stánky je tu právě teď.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Když nemůžeš, tak přidej, a tohle byly Miráš. Já vám přeji krásné pondělní odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník, rádio, které je plné českých, ale pozor, i slovenských písniček. Za chvíli už to budou Michal David, Život je náš, Jana Kratochvílová a Song, anebo skupina Oceán a písnička Ráchel. České písničky, které máte rádi, ty dál pro vás budeme mít.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
3: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
4: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
3: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
4: Jirská kletba.
3: Tak přijďte.
2: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: No, naučil jsem se něco za 2 roky. Otevírat dveře, hlídat záchvaty, nikdy neodejít.
7: Naučil jsem se taky lecos. Nevzdávat to a věřit někomu na 4 packách. Pomůžeme si.
8: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do výcvikového areálu Helpes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů, ukázky jejich dovedností a oslava 25 let Helpes.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

0: tomu se říká česká klasika. Tohle byla kapela Olympika, písnička Jednou, za chvíli Petr Novák a jeho Povídej, anebo Iveta Bartošová Útoč láskou. A vy taky povídejte. Na náš WhatsApp můžete namluvit zkaz, anebo napsat zprávu 720 83 63 07. O cože jde? Jde o písničku na vaše přání. Ať už bude česká nebo slovenská, tohle nechám pouze na vás. Přidejte zkaz, písničku vyberu a zahraju zhruba 10 minut po 17. Tak já vám přeji krásné odpoledne, poslouchejte dál české písničky, které máte rádi. A jedna navíc za chvíli na vaše přání.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
13: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
12: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiomkids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
13: Tak teď už to zvládnem.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiomkids od Tyso. Více na mitolife.cz.
15: Atención, señoras y señores!
16: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
15: Yeso!
16: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
15: La Tropical!
17: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
18: A jaké?
17: Alfa křížovky, ty s duhou.
18: A s ptákem.
17: Najdete na levnékřížovky.cz.
18: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
17: Mua.
19: Máš u sebe korunu?
20: Na co?
19: Na novou vanu ze Senesy.
20: Odkud?
17: KCZ.
18: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
17: Mua.
19: Máš u sebe korunu?
20: Na co?
19: Na novou vanu ze Senesy.
20: Odkud?
19: Z koupelnového studia

0: auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Bylo 17 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Od mikrofonu krásné odpoledne přeje Martin. Venku to vypadá už docela dobře, obloha se nám protrhala a kouká na nás i sluníčko. A koukat bude i v těch dalších dnech. Více na tohle téma za chvíli. Hrát si budeme Kabáty. Nebe je temný a mnohem níž. Marii Rotrovou. Srdce zítra na náš práh zazvrátí. A nebo Petra Kotvalda. Hrajeme vám české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Večera v noci většinou polojasno, ráno i skoro jasno. Očekávejte místy mlhy a přes den obloha jasná až polojasná, teploty do 24 a ve středu až do 27 stupňů. Toliko počasí, teď míříme na silnice.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V Praze na jižní spojce směrem na Štěrboholi před nájezdem ze Spořilova havaroval kamion, dva pruhy jsou neprůjezdné, počítejte s kolonou. Mezi Kladnem a Unhoští před nájezdem na dálnici D6 vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut, i tady počítejte s nárazovým zdržením. Kvůli dopravnímu omezení je nesouvislá kolona na D1 z Vyškova na Brno. Popojíždět budete mezi 226. až 190. kilometrem a na 10 minut to máte na D2 od 5. kilometru až po sjezd na D1. Menší zdržení vás čeká také okolo nehody na 22. kilometru D8 na Německo.
0: Kdyby cokoliv. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
5: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude sanovat armáda České republiky. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš.
1: Zakázku jsme na vládě rozhodli, že to dostane naše armáda. Tak aspoň uvidíme, jak naše armáda je akční, jak je schopná. My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
0: Podle ministra životního prostředí Červeného je v místě zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Evropská komise potvrdila, že na 6 měsíců přerušila platby Agrofertu za více než 3 miliony euro. A to kvůli potenciálnímu střetu zájmů českého premiéra Babiše. Komise to uvedla v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lázeňský dům Praha v Luhačovicích může opět přijímat klienty. Zákaz, který platil kvůli epidemii gastroenteritidy, hygienici zrušili. Od července tam hygiena evidovala přes 170 případů. Aby zabránili dalšímu šíření onemocnění, zařízení dočasně nesmělo přijímat klienty. Úroda ovoce se letos vůbec nevyvedla. Třeba sklizeň jablek a hrušek bude ještě nižší, než se čekalo. Jablek, která jsou v Česku prakticky hlavním ovocem, by se mělo sklidit zhruba 48,5 tisíce tun. Meziročně je to o 58% méně. U hrušek je meziroční propad o 51%. Odhadem se jich sklidí necelých 4,5 tisíce tun. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A jedeme dál hudebně, za chvíli i na vaše přání písnička podle vašeho výběru, ale teď Kamil Střihavka, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Znala pana pána a tohle je písnička je v tahu a jasně, že Petr Kotval, Český Blaník je s vámi, přeji krásné odpoledne, 5,5 minuty po 17.

0: Český duet Heleny Vondráčkové, Václava Neckáře a Znala pana pána. Hezké odpoledne, minuta po čtvrt na šest a je to tady.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Tereza Fischerová nám napsala: zahrajte písničku pro mého Toma se skazem, že na něj moc a moc myslím a budu se ve středu těšit. A je tady u toho asi 7 smajlíků. Tak nevím, o co jde, ale doufám, že o nějakou příležitost zase se vidět a prostě být v pohodě. Alespoň tak to z toho vyplývá. A je tady písnička od Elánu a tahle ta je skutečně na vaše přání. Tak doufám, že Toma potěší a písničku, jak říkám, posíláme právě teď. Hrajeme na přání, posloucháte Český Blaník. Hrajeme česky, ale i slovensky.
2: Pokým krásně

0: skupina Kabát a písnička Burlaci tady na Českém Blaníku. Přeji vám všem krásné dobré odpoledne. Za chvíli Vlaďa Mišík, Alice Springs a nebo Radek Tomášek a písnička Srdce. A možná si říkáte do pátku, je to ještě strašně, strašně daleko, ale ono to uteče. A v pátek je tu další letní koncert Rádia Blaník a Rádia Český Blaník. A my se na vás budeme těšit tentokrát v Čáslavi. A více informací, kdo tam zaspívá, v kolik to bude a tak dále, přidám už za malou chvíli. Tak dál poslouchejte Český Blaník a české písničky, které máte rádi. Hezké odpoledne.
1: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz
2: Prahozbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
3: www.hotovky.cz
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30-70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my. e-kondomy.cz.
8: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
9: To máte pravdu, už nejste doma.
10: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
11: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
12: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
11: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
13: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
14: Mat. Ten obchod mám rád.
15: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
16: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
15: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
16: Tak teď už to zvládnem.
17: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Vyhrávej mži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Rádio Český Blaník.

0: Vašek Tomášek a písnička Srdce, Rádio Český Blaník. A za chvíli Buty, Anaka nebo Vaby Daněk a jeho vítr.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Rádio Český Blaník a Rádio Blaník vás zvou opět na další letní koncert, a to už tento pátek 18. září. To přijedeme do Čáslavy za 5 minut 5, nebo respektive opravuji se, za 5 minut před 16:30 odpolední na náměstí Jana Žičky z Trocnova zaspívají, zahrají třeba skvělý Janek Ledecký. Dále tu bude Olga Lounová a můžete se těšit i na Vojtu Nedvěda a také naši blanickou kopru.
3: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, kdy život nosil 1000krát.
0: Vstupné se neplatí a máme pro vás také speciální dárek, tu naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám už teď přináší celkem hezké peníze. 5 anebo také 7 000 jednomu z vás. A jednomu ve finále 27. září přinese rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte. Pátek v Čáslavi. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
15: A tomu říkáte hodně?
17: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
18: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

zábradlí mostu. Ještě váhám, ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem

0: úžasná Věra Špinarová a Bílá Jeva 250. Pánové, kdo jste byli na vojně, tak si určitě vzpomínáte, že když jsme byli 250 dní před civilem, tak nám tuhle písničku hráli na Hvězdě. Tenkrát zákrutě, jo. To už je všechno strašně dávno. Co dál tady u nás, tak za chvíli divokej byl.
1: Ty jsi moje láska z oddělení lahůdek.
0: Marek Ztracený.
1: Jediný důvod, proč se vracím, si ty. Vracíš mě zpátky do reality.
0: A nebo Nonstop a Michal David.
2: Já přijím nonstop, krásně a nonstop.
0: České písničky, které máte rádi. Ty hraje Český Blaník.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra jasno až polojasno, po ránu místy mlhavo a teploty přes den až 24 stupňů. Toliko počasí, míříme na silnice.
4: Za volantem.
3: S Českým Blaníkem.
5: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Osobní auto nabouralo do svodidel v místě dopravního omezení u Poděbrad na 35. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Kolony jsou v obou směrech asi na 15 minut. Snížit rychlost doporučujeme na D5 u Kařezu ve směru na Rozvadov. Na 44. a 5. kilometru stojí u Krajnice porouchané nákladní auto a zasahuje do pravého pruhu. Mezi Kladnem a Unhoští před nájezdem na D6 vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut, počítejte tam s nárazovým zdržením. A kvůli dopravnímu omezení je kolona na D1 na trase Vyškov Brno. Popojíždět budete mezi 218. a 190. kilometrem. Šťastnou cestu.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Zprávy na českém plání.
4: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Vláda odložila rozhodnutí o možnosti očkování v lékárnách. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
5: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo. Proběhla poměrně velká debata, jsou tam některé připomínky, které se budu snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dál.
4: V minulé sezóně se proti chřipce nechalo naočkovat přes 825 tisíc lidí. Rezort zdravotnictví se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. V Česku konečně začala houbařská sezóna. Lidé by ale měli dávat pozor na to, jaké houby si z lesa odnášejí. A nejen proto, aby se neotrávili, ale taky proto, aby nemuseli platit tučné pokuty. Některé houby se totiž sbírat nesmí. Třeba hřiby královský nebo moravský. Ty jsou kriticky ohrožené. Pozor by pak houbaři měli dávat i na to, kde parkují. Některé aerolinky kvůli palivu omezují lety. Na vině jsou rostoucí ceny leteckého paliva. Ještě na konci června stál litr kerosinu na burze necelých 17 korun. V pátek už to ale bylo okolo 26 korun. Třeba irská společnost Ryanair už ohlásila, že odbaví o 2 miliony cestujících méně než v létě. Korunovační klenoty opět spatřily světlo světa. Na Pražském hradě se sešlo 7 klíčníků a otevřeli dveře korunní komory. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále. Nejprve budou přístupné pro školy, od soboty pak i pro veřejnost. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
3: Rádio Český Blaník.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není plyt. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli,

ti jednou k ránu zasvítání růžovou a hebkou jako plišť.

dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
10: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
11: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
12: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
13: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
12: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
13: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
14: Maxi Dotace.
0: Český blaník.
1: To je Blaníček.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl,

0: Randomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
6: Najdete na levnékřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Kráva, kráva, kapr, kapr.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Krůta, krůta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
14: Já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětirájetour.cz.
16: Bude vejdán.
0: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
17: Yeso!
0: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
17: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
17: Yeso!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
18: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
19: Rádio Český Blaník.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český Blaník.
1: Český.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
9: Ahoj, ani. Zdraví vás Antonio Šoposky
10: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
9: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
10: Irská kletba.
9: Tak přijďte.
11: Palas, divadlo, které hraje komedie.

0: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
1: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
0: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
1: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
0: A dětem přidáme helmu zdarma.
1: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
0: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
4: Lázně Vráž u Písku.
3: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
4: Lázně Vráž u Písku.
3: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
4: Lázně-vráž.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
10: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
9: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
10: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
11: Maxi Dotace.
12: K čemu vám jsme dobrý?
13: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Rádio Český Blaník.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Zažijte něco zcela výjimečného v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. Ve čtvrtek 17. září vás čeká unikátní představení Rozptýlení. Bláznivá divadelní komedie spojená s oceňovaným filmem Igora Chmely. V hlavních rolích se představí Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl a další známé tváře. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
10: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
12: Český Blaník. Český.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Rádio Český Blaník.
1: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

občas přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
3: Ty nejhezčí, které znáte.
4: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
3: i dobré zprávy. Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Říkala si, že se stává, že se křídla polámou po nocích, že nepřijdou rána a

kolik se mi stačilo poznat. A já jim řek, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

0: Rádio Český Blaník.
1: Telegram s adresou svět.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Rádio Český Blaník.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
2: A také v digitální síti DAB.
1: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
2: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
1: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

ze všech stran, horem i dolem, seš to právě ty, kdo točí mým světem. Když to vezmu kolem a kolem, ze všech úhlů a ze všech stran, seš to právě ty a jsem rád, že tě mám. Nesmím přemýšlet, a když tak málo, a každý další večer přeji.

Někdy z tebe už tiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co ti je, se ti desetkrát zeptám. Desetkrát odpovíš, co by nic mi není. Ale já vím, že ti prostě něco je. Už jen proto, že jako vrah se zastváříš. Jenže se musím zeptat ještě stokrát.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

zářej na krásném paníku. Tak jako každej, já se vzlídnu v tom mogu poníku. Kámoš měl pravdu, že tu holky jsou jako zvíře.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník. Český.

píseň, co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

s tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

vlítly, seber si to sama. Seber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš výmíčky.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Radio Český Blaník.

0: Kluk.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.